0: Wow, dobrý večer, šanovné hosti. Jak tam kolo vás? Kobe vši mocni i zdraví? I može že v robotu pokenčele, teper ve je gotovi na našu zabavu.
1: Že